mam začišć. Zanimale ve kuždim titulač dotal, so jevi nekajke heslo šitkim piškam dženca Gino. Diš potom tla, a ja mam sete potom po 30 kilometrach, abo 40 kilometrach, diš se misliš, a te posljednje džesa co čanu, předžaš, če my so vam haj palce tvočime, so je džencniši džen spomožne, diš se spravi hučbu džen najlepe na ušo maj snano. To je potom, když mozli. Majka, já chci sam být sam. Matias Kisling to připodlá být. To je Andrea Špitanková, dověra kajš povjas. A derje je na zemi. Hanka Rilce nás zpívá. No a taky tu tělok vodčopleniu. Je k nám dojšel přes vlky hat menšinu pobydl k nasedom Flowrider. Low, low, low, low.

0: Niedersachska, serbski rozvoz.
1: S Janom Rehorijom, že sa džena posedmeš.
2: Vukodo Sakske lohkoatletijske mištostva dženca v Budešinje na Mönke Cvúce, Slavia Marš dženca ze startom a cílom v Hokách, kolesovarske vúbeđovanie Jutce v Kulovie, Zadkula Beach Volleyball Punžilu ve Vroklecach a k tomu předposledný vinovatostný rajný džen v športovej družinie Kopajnca a to na okresnej Runinie. To je tola raz písané športové poskyt k příchodných dniach. Dženca dvimaj nastupi v okresnej klase Koparske zjednočenstvo Ralbice Pančice pola jednoty Kamenc. Dženca po podňucioch zavizda sudnik Majk Ruprecht v Kulovie Rukulovských Warriorov přečivo hosčom z Hornieho kraja. V samsnym času Raja Pančanc se koparjo pola rajného zjednočenstva Huska hodži. Ra převedže so na športnišču v Huskej. Tež koparski derby v Male Šecarstej v rajnym planie v okresnej ligi dženca po podňucioch. V Male Šecach pola načelnika štafle 2 Raja koparjo z Radvoria. Vinovatostne koparske rejúce nedželu na pojednačich LSV Hore Sokol Ralbice Horky, na pojenej SJ Kruščice druhé mústvo FC Vúžica a jenej rajné zjednočenstvo Lomnic Grosnaundorf SJ Nebelčice. Rab ševedže sobe Grosnaundorfe. Koparska nedžela zakonči so potom od cioch s derbijom Kruščice Rakece v okresnej Vyšej Lize.

Štyrinečine do napu sedmich je, nitko pak skoku skočič do Velbika a si vobladač, što tam v polcach steji z vodneho snano, tiež hižo k obědu. Dobranie přeje serbski rozhlas. Mirčinec Lichspiewa.

0: veliko se na renčo pode, šo zrozumiva, ale nič v zavareč pa tež dobi. Dobranje vše je Sarski rozvoz na posednjih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V Krabatu mlokovom svečove kočinje su čara zastuperio zvjazkuje a krajnije kajštiš žunskih a ratarskih zvjazku džensniši civonimski džen votevrenih dvoru votevrili. Tak vobladar si neđe 150 hosči dživove votpihi v zavodže. Vjašk čarovša zetkanja bješe prudiva diskusija na temu regionalne ratarstvo mjez zmenu klime a geopolitiskim nemjerom. Svoja imaše so mjestrujim sakski statni minister za přirodu a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch kajštež Petra Benkemforova, prezidentka zvjazka žone na kraju. Bučovaca ustajenca Svoboda Kiva Srpskeho instituta je svoj bio 5 let na 22 mjestnach v cioch krajach ustajava. To zdjeli Srpski institut ve svoje zdjelence. Od svoje vernisaže v aprilu 2021 by mjestrujem ve Praze, Liberecu a Opole vidjeć. Zajm je nadal vulki praj kuratorka a historikarka Srpskeho instituta dr. Jana Pinjosova. V dvurečnej vustajence je na 15 taflach serbske narodne pracovanje mjez svetovi maj vojno maj vidjeć. Skladostnje dohije noce kulture, džencove budešinje, votorjaju v budeskim kamennim domje. Bobry načinja v rekach vazovske gmene probleme. Na to skečni vesna nosta na posjeđenju gmenske rade tuntečen. Zvierata su sa jara roznožili. S tem nastanu mjestrujim probleme při vopospodarenju hatu. Bobry su škitane a nesmeđa sa ani morič, ani zešerič. Možne rozrisanje by bylo, jeli bychu sa vulke rove vokuo rebju a hatu kvadli, s tem by zaručene bylo, so može voda dale bežeć. A bobry moli svoje hačenja tvarič. Vo tutej možnosti doreči so tu kilu vazovska gmena z tamnišim biosferovim rezervatom. Doromade jednače dječi je so čara na čitanskim dodomdeju po budeskih vežach v občeljivo. Kaj še zdjeli Michaela Reorjova od rečnoj centruma Vitaj, su si šulaki a šulorjo cečih a štvortih letnikom mjestrujim z Budešina, Radvorja a Voklec, noškujo pa stare mješče veže odkrili, stavi z niske zajmavostki zonili a se ze svojih srpskih knjiv prečitali. Športové tvorstvo 1922 Radvo má nového předsedu. Je to 48-letný kopal Niko Buša, kýž bu na čarovšej vône zhromadži znovu zvolené. Dotajný předseda Ingo Adam nie je po 15 letách hižo kandidoval. Tež tamní 4 členy předsedstva sú noví ve svojich funkciách. Tak je v příhodných 4 letách netko volibalist Roman Žisok místo předseda. Radvorské športové tvorstvo má 6 odriadu, kajž blída tenis, kopajncu abo badminton. Dohromady má one 290 zapísaných členov. A naše povestče namakače zapísané tež na naše internetové strony rune takéž v našej downloadnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu chvíľu pokazá živé slebro v Budešine 15 stopňov. Dženca bude jara miniate s dešťom, potom raz pomročené s blákami, so tež raz sloncové biudnia pokazá. Bude pak tež vieci kojete a živé slebro te zaleze na maximálne 20 do 22 stopňov pohony v Užice. Júce potom podobné vedro očakujeme a tež punželu. Od útory zmejme hakle zase temperatúru oko 24 stopňov.
0: A vyše, čo sa čara slyšala samo potom kun stydženia, má živé slebro na 40 stopňov zales, što včera meteorologa takú kartu pokazal, a tam svidelka to hore zajedená. Ja som čipná. To pomôže čopo. Máte široké drohy, všetkým Slavia, maršistám, dobrú, chcem ja hodne prajť šiesbu, dobrú pokot, a tiež všetkým putnikám Zolovského biskupstva, kýž poda časov z Gulova, Nasmír, Rožant, tiež zo so vám derie poradí.
1: Serbský rozvoz.
0: Dobišče v omere 4 minčine po naposednešie.

0: Zadkula.
1: Neštene heva.
2: Skončne je zase lečo, tu iš je tež znova čas za našu bičtúru. Pondželu večo so ona započnia, a to nedom ve Voklecach. Leca máme tež novostky, máme za kúžu stáciu motos přijotované, prýny moto reka trikové, potekým činšče ve vašim najrenčím trikoče. Napoje ječ dobra hučba a horce boje při saku, tak upada letuše lečo, my so na vás veselíme.
0: Zadkula.
1: Nič sa več. Pondželu večo.

0: Nic jenom špačky, FIFA Lagenza ráno sem tí honače svošala no oslicach, ja dokonu, som mám motyko no osličanských honačov. Dobrá, nie, Matýo, čo ty zdieľíš?
1: Znajmenšia niečo vo honáčach.
0: Dere.
1: Zastanice sú štvrt, kdo plnia šoféra Audia kontrolovali, kiež by nevesče po A4 mes spoločnicu a ornom popuču. 47-letne steješe pod vlivom drogu a policia chceše na to jesnú dovolnosť zčázač. Muž pak sova žanu nevobsedeše. V Budešine bú žona vo nímale 9 a 70 tisac euro zjabana. Hižo lonie sa ona v internete navabič dáva do kryptopenes investovač. Vysoké rendite jej slúbichu, ale po viacorých přepokazankách na konto na kupu Malta je netko šo preč. Tež ve Kamencu bychu neznači v úspešný, tam je muž chcú riad knihu předač. Na anonzu pak sú so potom zjebario šizovili, kdy sú muži rádžili zrečenie na kredit na považič za 24 tisac euro. No hej, a s tým bychu tež tam fengi potom fuk. A ve Skaskovie, blízko Voslinka, je so štvrt kvečo štonačelitne Češko zranio. On bie při tamnejším športnišču se svojim e-skúterom pádnu a dobieše potom s helikopterom do Korunie. E-skúter tu nebie zavestčené a nasta 200 posta euro škode.
0: A vieš, čo sa dnes ráno štent slušala, ale so dživava a so sama prašala a ťa praje slušu inú minivocu. Tak meee. Tošti a dotaj tun zvuk ja ešte neznaja. To dobio ja čence ima tajne šest podladač, že ta vodska ste.
1: De noa sličanske mini vodce.
0: No je to tak rinne. Uvaše do radnja, ci menči ni dana po 8.

0: Z dybką je na pół ósmych.
1: Srpski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. We krabatom mlokom svečove kočenje su čara zastupirio zvjazkovi a krajnije, kaj štiš žunskih a ratarski zvjazko dženstniši cilvo nimski džen u otvorenih dvoru otvorili. Tak vobladaj se neče sta posta hostči dživove vodpihi ve zavodže. Vršk čarovša zetkanja bije podijela diskusija na temu regionalne ratarstvo mjez zmenu klime a geopolitiskim nemjerom. Svoja imaše so mjezdrujim sakski statni minister za přirodu a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch, kajštež Petra Benkemporova, prezidentka zvjerska žone na kraju. Pučovaca Vustajnca Svoboda Kiva, Serbska instituta je svoj bio 5 let na 22 mestnach v cioch krajach Vustajava. To zdjeli Serbski institut v svoj zdjelence. Od svoje vernisaže v aprilu 2021 bi mjestrujem v Praze, Liberecu a Opole vidjeć. Zajim je nadal vulki praj kuratorka a historikarka Serbska instituta dr. Jana Pinjosova. V dvorečni Vustajnce je na 15 taflach serbske narodne prucvanje mjez svetovima i vojnoma i vidjeć. Skladnostnje dohe je noci kulture džencovo budišinje otvorjaju v budiskim kamennim domje. Bobry načinja v rekach vazuske gmene probleme. Na to skečni vesna nosta na posjeđenju gmenske rade tuntečen. Zvirjata su so jara rozmnožili. S tim nastanu mjestrujim probleme při vopospodarenju hatu. Bobry su škitane a nesmeđa sa ani morič, ani zešerič. Možne rozrisanje by bylo, jeli bychu se ulke rove voko rebio a hatu kvadli. S tim by zaručene bylo, so može voda dale bežeć, a bobry moli svoje hačenja tvarič. Vo tutej možnosti doreči so tu kvilu vazuska gmena z tamnejšim biosférovom rezervátom. Doromade jednače dječi je so čera na čitanskim dördom deju po budeskih vežach vopčilivo. Kajše zdjeli Michaela Rerjova od rečno centruma Vitaj su se šulaki a šulorja cvečih a štrotih letniku mjestrum z budešina Radvore a Voklec noškujo po stare mjestče veže odkrili, stavi z niske zajmavostki zonili a se ze svojih srpskih knijov prečitali. Športové dôrstvo 1922 Rádvo má nového predsedu. Je to 48-letný kopa Niko Buša, kýž bu na čerovši vôni zromadžizne uzvolené. Dotajný predseda Ingo Adam nie je po 15 letách hižo kandidoval. Tež tamní 4 člone predsedstva sú noví v svojich funkciách. Tak je v příjemných 4 letách nitko volejbalist Romanžísok místo předseda. Rádvorské športové dôrstvo má 6 odriadov, kaj šplída tenis, kopajncu abo badminton. Dohromady má one 290 zapísaných čvonov. A to one běchu. Naše konstitutenské povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strane rune takéž v našej dávodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A za so jara širo vonka při 15 stopňach tu v Budešine. Haj, dženca bude jara meniate s deščom, potom raz pomročené s blakami, so v biu dňa tež raz svonca pokaza. Bude tež vieci kojta a žive slibro zalieze dženca na maximálne 20 do 22 stopňu pohony v Užice. Júce potom podobne vedro očakujeme a tež ponželu hakle od útore smieme za so temperatúre do 24 stopňov.
0: 24 stopňov. To je Maroko. Poladáme nádroj na púče B6 90. Mies čornom kúmcom a narčom je droha nezbožadla kompletne zaračená a vyskač ste v zejcach a to nasmír pančice. Vyskač v zejcach nasmír pančica. Nitko treba če tuný rytmus da-da-di-da. Da-da-da-di-da-da. To je Frank Vesela.
1: Srpský rozvoz.
0: Lubos Čmídáš, 4 po napovo se mi.
3: A tu nspěte mi,
0: nešaj.
3: Nitko.
0: Nitko, a nekevi.
3: No.

0: Gdyby mi činište potom je cibilky na osom.
1: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Dženca ráno slyšíte, srpský rozvoz podielne originálne s horkou. My sme tam vonka na miestne, kdež sa stá sportu, co romadži, Slavia Marš, ríka je menujúce džencnýše hesvo tam. 350 bieharjov je so přizivivo a nitko nohcu předouho so dlíč dokež je čas a brinnič bieharjov zo startuja. Beno Šota je na miestne, sú voni hižo ve stadionie, so nastupili Beno.
2: Tak podi. Na vlastne tými rodami moja žila, kde je svoj, moja nebetník, kde sú môžu vidieť, či o tom je kartové úvok, alebo bežíče.
3: Kartové úvok?
2: To je úzne, to je úzne, v srbských veskách si ja musel, kde ešte o trénovali, še klobili?
3: Celé leto sme trénovali.
2: Jenož na džovo kodžili, pešti na skrpada. A to je ako, to sú úzne, až tu a znajú, húko, až tu znajú, slavia. Ja, wer ist schon mal mitgelaufen? Ja, dom Tepreich, nimmst du das so durch, da? Ja, Prajo, da gibt es auch ein Zeichen, ein Debatt bei der Prinne, Jume, Geschirr, Ijeras, Slavia Marsch, Sobo, Bema, eine Nürnberg, Prinne, Jume, Zieh, Jume, ist, wenn du nur eine Kiste auf dem Naput, Sporta, ja, eine Razzia, ihr Rado, aber ich spreche, Sabe, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich Pši, športovce, a jeho ľubí športovce, bo trošku čiho sme znamená z tej rane sa titul za smrčenú hlavu upotali, zamoňujú sa trošku pohybuť, ja dám signál mu technikare, počú šiť sa
0: sobou. A ja dobiju Nitko Bena přetonič, než Beno dále svoju akciu vonka převinie, dokež máme tu vysvýšiče technické vúžadania, Beno startuje vonka se svojimi športovcami, zobychu sa sčoplili a zomulí tiež vy sa sčoplič doma a sobu tak sa potom Mirčka, iž oni tam ve stádioni trochu Bena svýšime. Mirčin Štrauba, tu pola nás originál Dálne spíva ve srbským programe Cibilky na osom a za pol hodine sa zase přizjevíme. A vodajče pošlu za technické myslenia Cibilky na osom.

Zaza sportuje, rozvoz tu mne posvaluje, mikrofon ja všimný mám, to mňa šitko povedám. Bužno lada straunišťa, z kabiny čanu holiča, čo?

kaž piše Mati Jensa rano kotko, po šestče hižo pripovedžil, to bude sportový konc tedenja, juce nedelu možeče kolesováky a kolesovárjo pohoňovač, nic jenož Jensa slavia maršistov po srbskej Vúžice. Juce bude od bedelk na 12, oni startuja minúce v Kulovie, či kolesovárjo a kolesováky vúbeďuja sobe tak mienovaným Vúžiským kapie ve kolesovaniu a mez druhým povedže čaratež přes serbske vjeski kaž Husk, Kočinu a Salu, tu iž dobiče tež tam juce na zašlahane puče so nastahič, juce vodbilek na 12 okolo Kulova so silnje, no haj kolesuje, a snano mače tam abo tu tež hubicu vode sprihotovanu, ale tak spišne kaž suči kolesovarja a kolesovarki popuču, ne možeče i snano pokrepič, 10 do 8 je.

Vyskače fot, vyzejica, chutrobny džak za informáciu. A to je hudba do tutej hodiny mys 8.9. Hola, skece spievaja, Maria Matce na dyš. Ja ta praju niekak so to přeco okolo to Slavia Marša, verči, dyždyre bieži, Maria Matce na. A hoca hudraba.

že sa čmičnú po 8 duš ceso vám jucem. Na vás by tu náletnú gálu, dosť prošení do samského ľudového ansambla. A to z galurevanskiju skupin Vužičanka a Vužičanska rapsodia. Jutce popudňu cioch a další kruč popudňu pečich v samským ľudovým ansamblu v Budešinie. To bude to môžeče dotok iba svačičič, abo potom kvečeri a doživič náletnú galu revanskiju skupinu Vužičanka a Vužičanska rapsodia.

0: Mato, dobre ranje. Što da so tvoja vojčka rano ižo takle kuri? Jak on sedženja, a ty tu knija sedžiš?
1: Ach, Bettina, buď vesela, že ja se do šule nekodíš. Netko na posledních metrach še dymu basin přednešť, serbskú gramatiku z rukovi čašť a potom ište riadnické dživové mate. Ach, najradšo by na knefel tvočil a cí tydžiny přeskočil.
0: Do šule viac nekodžu, ale taký knefel by tiež trude rade zauva. Dokež wir so teiki hische una makane nie, zabierame so dženca dundaku s tym, kak ho zu fazu šuli dere zmištrujeće.
1: K tomu nikotre fakte, kak naše moze funguja, a če odla nikomu nepoma, so nitko na koncu šulsko leta hische raz tak rozdreć. Psychiske čeže pola dječi přibiraja.
0: To ma zdžila tež svoje příčiny šuli. Mobbing, čišť dla známku a druhé tvarnišča. Každý štvrtý šuler čuje so šule dla pod čišťom. A když potom hišče sociálne médie, kaž TikTok, Insta a ko po šuli užívaja, rostče strach za psychiske korostče.
1: Moze dživaja tež spíci.
0: Když spíš, tvoje moze svoje fašky ve vove zrumuja. Važne věci so skvaduja, netrebaše informacije so hašeja. S dobrým spárom rostše poteky múdrost.
1: Začuča trebaja přestavky.
0: Když so po skepsane kontroli raz merzaš, abo se zrudna, potom popši si přestavku a předuchaj. Traje mjenujce je než 90 sekundu, zo so zaso zmiruješ, abo zo šo hižo viace cilje tak zlinije. Potekim zvote pravidlo, dys a dys raz vůboko předuchač. A hač to 90 ličič.
1: Zmůži tošť můžeš trénovač.
0: Si nešto zvěřič a zmůžite do příchodného testa hič. Nie trude sova tak jednore. Naše moze pak jsou kajšteky muskel. Přeco, když nešto nové vzpytáš, so převinieš abo navukneš, so moze trénuja a bývaja silniše. Šo jedne hač je to nová rič, matematická formula abo športová družina.
1: Potajkim, najprve raz na inlinere, prijet hač so zaso tematice do šule podami.

0: Christmas in der Herberg.
1: Inle noru nitko zaso runusmu do jadunje. Dušto z vas honi nitko išče pilne za znamkami. Za mnojih je to tiež vulki stres.
2: Utroba pukota hodži naso započine učo celki vudžela. Popravom mera so myslički šulorjo a šulerko nitko pomavu na lečo, kupane, lutlizanje a dol. Svočko, kiš netko krotko do prozninu išče ve vošeri, reka konc znamku.
3: A juci bi samo autici, muso dve skupine, da bo neče ekstra unč.
4: A se muso dženca pisali, ve stavizne, ja pon smo tešo njenu basen dobiti pojedač.
5: Haj, a zo to take, neke še imamo še take vile kontrole pisa, zo imate doš znamki za konc leta.
6: Also einmal jetzt ist schon beim Serbischen bis einmal heißt prädestiniert schon stressig.
7: Der Pontikusiat zwischen Akunzuleta, Bosnien-Deutschen, Nano, Zischteri, Wilke Joa, Pisa, aber da ich nicht da. Der Pombole, Napis, Hans, Boja, Prajo.
1: Dies za Wutschöki a Wutscherio, nähe Kunschna Fasa, Schuli, Sua, Tak, Jednora. Lucrezia Brisanec, Wertzwerkoa, je Wutschöka na Budeskim, Serbskim Gymnasium. Arunie, durch stehe Schule, Nitko, na Kunzu, Schulzko, Lita, na Ranice, Mies, Znamkomai, Matisch Wutschöka, Stress.
8: So, das ist schon eine Worte, komma, Bettschrosso, das ist ja, Bojack Nissen, nicke Mör, den Nasen, das mehr, nicke, nicke, rausgerötte Mör. Ja, sim, ja, tak, tak, schätze, tak, ja, so, so, erst gekunst, ich schuss, kolle, das Gerät und Lipschuss, namko, komma, Bettsch, dam, jisch, bute, über, wo, poji, ja, wo, ich, um, ne, butz, und, medla ta dvojka neo, abo ta jedenka neo vopravnena, bon še ladam za še niče nekak medla si hefta zam, abo niče nešto malke zromadžu, što so še rune, što še popravnijo na znamku, še rune ščini, so boja potom mjela nešto še, so boja samo lepo rozsudit, če to neke end. Skirita dvaj, abo skirita jedenka. Haj, ha, što še nastupa neke tajke rozsudikajš, možje neke do toho šichodno skočenka šinč, bom pa buja v tom páče ladava a tým starším tý na útrobu kvalovala až to na, za tý džičo sa no tý nelipe. Dokéž je li to vopročí na tom záleží, za tý džičo ešte čelke zakvade nima a dobíte ešte mu nakvadač, po ňo to snáno drúde tú lepší rozsud, tým šim prajhaj. Jenšte tú litnike mu vospituje, so bujem tam tým číšť mu vonzač.
1: Tiež k nini Brizanec Viacvokova doživí šuli, so maja džiči stres. Wona spyta z časom na signale reagować.
8: Najwuściejsze są to sylzy, gdyż jindu, gdyż się opątlaje na znamka niżej niekak do koloszła, w oczach od szulora. Ja się im spytam z posredkowaczaj, gdyż maczyło je nuci, to nie jest zle, jenom kujżom wszystko nie leży, jen ma też dobre przedmety, gdyż jen, bo nie ma jenu dwójku, jenu jedynku, wuściejsze ma, podle do poradku, a drugie je to temo, jena sztory, das wird nicht mehr so tak husto so stać, ale gdyż to jemo taki, no gdyż to jemo so budowa stać, so tam jena stwórka pudla jo, a to ten cyłku nie przerysk przeradle neszczane, bo nie do temu poradku.
2: Wieso tyś macz, a nan doma drude prawe, abo ferne nie reaguje taj. Drude praje taj, so nie tak zle, a potem tola hubu czaha taj. Gdyż jedna stwórka syda. Jak to pola was je z tymi znamkami?
7: Hej, gus, ale... Ich sind aber ein Peter von Togonier Tag.
6: Halb und du willst halt so viel noch was halt, dass er voll abschied.
7: Meine Mama hat immer ein Wollen motiviert, ja, ha, hi.
4: Du ja, sie denke ich, nee, sind schon wulitsch, ja, halt du schaut, die wusste ich aber noch breier. Halt ich bin ja nicht gesehen, ich tot gut dumm, ich war. Meine Mama nicht in Nebu, so los an einem Board, da halt, also ich da Video ja Nebu knem, von Haia ist ja Video, okay, ja, also mein Joker wukne, hat da ein Stück in der Wusse, Chenuma, da bin ich in der Zelle, da ist leer.
3: Du gehst mal Starship, bin breier, auch der von dem Rutscher, ich da, auch das schon mal ein Story ab Tag. A ich bin halt schon zabute.
2: Lubi starsi, stock tomu preitsche?
9: Ja, potem so tam schon lange gejua zu, gisch mehr ohne nackwattatsch, hat sich schon spotta, wie so potpirat, so tam schettlein, du kruvo grinne.
10: Also, Pfecker, bin ich an den Jenny Dauer, die Nesu, doch geschert, dass ich so schuss gelitter, das Namke, potpissawa, wildjawa, jewone Maya, ich swabosche, hab auch mit der Jamne, bo prodjeno, ich formalitet podpisat, što uspječenje, a potom tim piše bežane.
9: Jen se vezo s tými dičmi sú veselí na tom posledný šulský deň, že pon skončí to vujko posledný šinžu. A jednočipne na to vysvedčenia, na jednom boku vezo na tie zdamky v tých voľných predmetách, ale tie ešte tie poštkúne zdamky, azo tie kopnúte nastupa, no, kada sú tie šulové šuli činy, to poprom tie zajímavé. Pon sa vúhodnočí.
10: Kul vostač. To šo budže.
1: Vúčaka Lukrecia Brizanec Viacvokova veselí sa zromadne se šuleriami na čas, kde sa viace šo voko známku neviači a môže jenož šim radžiť.
8: Skýre šatce tiež starším, také tiež tam čiščím, že spôtam jim rozkvášť sa dobien, šunte celko neku svoj vočo maj meč. Vosebe, tiež po taká frustrácia, taký čišť, taký jara negatívny čišť nastane, kus čišťa až ok, až taký jara negatívny čišť nastane, tiež poprom de dječi to jenu za nich starších čina, a so buch, one si nebuchu tam niče nekak svare dostali, bon ma to tene, što se strachom činč ha, to tak a tak de moze blokiruje, pši vuknenu ha, bon jen tak a tak nemože vuknč.
7: A so boječ, abo strachmilč, nie ženie dere. Hač při vukninu v poslednej matekontroli šulského leta a budeš pokazat, že doma v usvedčenie. Strach vostane vonka. A veselo na prozine nám snáno trochu při tým dopoma.
11: Ďuda!

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Čencano sme live na Sčelaku, ižo dvojce ze Svoku byli Slavia Marš. Šako rika dženznýše heslo, a to ižo piaty Slavia Marš. Biehari a biehaki sú popuču, dyrbia pak so popuču tež zastarač. A to napšikvat se s čerstvými pomaskami, při kotrych, Beno, se sa ty nastupiu při tých jaknych, abo skýry při tých svodkých. Beno, šo ta reporter na mieste.
2: Ja sem bolje tu typ svodki, no, da še to je vidio, jo, krasne, če pravim, tak vele Nutellovo pomasko še mojem živu, no, nesem vidio, kaj študenca leža v rokach, v onoj, v obore, v oproče, te nemeš niče, niče, ja se ničo odpožič, jo, šudžom su pomaski znos pšivotovane, no, to je što, kleba jo so tu pšedžo, a to še davno ne je kunci, mali smenko je podla, keko klebo mače doma mare?
3: Še doma mare, cici klebo dobe se mazač.
2: Cici klebo, to veš, to opravdu, jo ste, a še se stajne, ja vidio, je 5 klebo, vene, da je v ulkem kaščiku, a to so meni, ja sem pa deš raz pšeliček, ale pomasko so nucka, štorci pomasko, no, a dešem to šeliči, roma, deš idemo na 1200 polnih pomasko, to ešte so na povec rozkraja 2400, a jo, že opravdu, tak za sobou, zade tun šmauc, jen podruj, koliko so kraja, jo, le, vidio, dalje, že to potom, je sreča tvarošk, viš čo, taký kilo tvaroška, on, to hodo jem podrujem kvádžené hore, také pokvádžené, potom máš celé zade, to je tá frakcia, když to nerejčo činí, menujce trošku solote hore, abo je tu ciblinka, trubiavky, oni to majú ležať, potom hodo je hore položené. Ja som musel, jo, zade, kde sa ja prašam, šedá, o ty sami som ženca jednu pomasku obtali.
4: A do toho je nič žančas?
2: Žan čas še nebe, ojej, haj, to po nakoncu snano še trošku šmauca, ošo ostane, so môže si im to zesvodeť, dač. Víš čo, ka veľa pomasky študenca ráno znamorali?
5: Ja si nadžijam takovú ko 100.
2: 100, no, ajde som to si dejo rozdeli, 15, 16, jeli mi še nemoli, že tu sú, no je doby, to je što namazač, zoto potom tiež tam nedonáte stácie, že šo čerstve, kaj šprane, šo dženca ráno tu ščinene, ja som musel teďže najskýre noce sonič o tem, kak ta ruka také přes tú pomasku beží, to tak v otruky ponže tým všem, šo horčance, kýs tu pomáha, zabú sa Slavia, máš poraži, zabýšu tu, či biehari, oký súzno netko popuču, tiež došť kýdži milí na stáciach, pri na stáciach, však je rádvoriu a tam sa potom nahaj, sa cibilku hodin nešitko tak daleko spšivotuje, že môža či priní tam šinč, hač oni tak zajebudú, je vyzo druhé prašine, ale tam doby potom vyzo šitko stačne, što k piču tiež k tomu dáve, a te zbytne máme dáde o pomazky, tak buďte sami zješť, alebo?
4: No to nie, to nie je za nás, to za tie športovcu.
2: Za tie športovcu, ale ja dobu pšivodač, najskýr je to tiež trošku športa, šeš oni tu denca ráno čína napínať sa, na kúžde pát a vopravde, to čo za sobou spiešne, šohodu nedom tak spakované, že môže sa to tam dovešť. Že je češte, to še môže veľa naukne, dženca jo. Nic je nož ješť.
1: Stá pomasku banánu, svudkosť, čo je zo tiež mloko, kofi, čaj, vodu. To je všetko za biehariu a biehaki spřihotované prinia stácia za vočerstvenie a vo sebe tiež se snúznikami. Je potom v Rádvoriu, tak veľa môžeme hižo přeradžiť a snáno docpieme my tiež ešte mieze času biehariu popuču za čas vúsevania. Náš reportér Beno Šota je popuču s nimi a im sčijuje.
0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Cici klebo namazač. Teko veľa jako kucháka do kvasných domov ze stovášku ešte namazava nesem. To mi jak mu maximálne cí. A to mi jak mu tiež ešte činčie česče. Tam žonám kýš pokladu dobre svodné pomazky. Dživič, do dživičiš.

0: Svetla praju za staranska stacija je ta najvažniša težde šišče, potom dne poždišo poste za koba su vonjeja. Tu šišče raz vutrobne postru do vohnjoveje vobore v horkach pilnim žonam tam. Peč minčinu dođe večeš.
1: Nabožne slovo.
0: Mađenca Günther Holder ze Srakec.
2: Dobro ranje, ljubi připoslucháju. Hačo nam to hodži, abo nic, přeco zaso so nešto minja. Hač je to politická situácia, aber sú to zákonie, aber nikajke předpise. Viedru napríklad, so rúnie tak husto a spiešne zmeny. Nastúpajú círky, kotraž popravom, ako jara konzervatívna pváči, nemôže to toho rúnia inak byť. Tak diskutuje synoda našej evangelsko-lutherskej krajnej církve zas a zaso vo zmene struktúru. Ale my to, kajž je to husto pola viedra tiež, přespěšně, že nikak tři leta existuje netko nové vulkovosady. Ale jistě je vulkovosada Horňovůžická hatna a holandská krajina, ke kotrž tež nása bývša evangelská vosada Rakece, mě s tím sluša za mě nezvučená věc. A netko mají so struktury naše krajiny círky znova zmínit. Bodaj so zamovíči právě půjče za trebné změny namakája a při tým eventuálne smilky spěšně koriguja. Znáno pak dobíme boha v našem modlenju na kemšach tež častišo vo pomoc prosiť.
0: Dobre, Günther Holder z Rakec, v nadoku a zamovitosti srbsko-evangelského vosadného zviazka. Cia pomienčine do 19.

0: Jedna čmičino počuje Češie.
1: Polícia z G.
2: V Skaskowie, blízko Voslinka, je so štvort kvečer štonačeletne Češko zranio. On bie při tamnišim športnišču ze svojim e-skuterom padnu a dobieše potom s helikopterom do Korunje. Zastonice su štvort k doponja šofera Audia kontrolovali, kiž bie nevesče po až 4 mes poučnicu a ohonom popuču. 7-14-letne steješe pod vlivom drogu. Polícia chceše na to jeznu dovolnosť sčázač, muž pak s cvažanu nevobsedeše. V Budešine bu žona vo nimale 9,7 000 € zjebana. Hižo loni je so ona v internete navobič dava do kryptopines investovač vysoké rendite jej slubichu, ale po viacerých přepokazankách na kontu na kupu Malta je netko šitko preč. A tež ve Kamencu biechu neznači vúspiešný, tam je muž chcú riad knihu předač. Na anonzu pak sú so potom zjebáro přizvili, kde sú muži rádžili zrečenie na kredit na položič za 20 000 € a s tým biechu fenky potom fuk.

0: NDR Sachska, Serbski Rozhlas. Sport.
1: Wukoda sakske lohkoatletiske mistrovstva dženca v Budešinje na Mönkec-Wutze, Slavia marš dženca ze startom a cílom v Hokach, kolesovarske vubedžovanje jutce v Kulově, zadkula bič volejbul Punžilube v Roklecach a k tomu předposlední vinovatostný rajny džen v športovej družinie Kopajnca a to na okresní Runinje. To je tola raz písané športové poskytk v přichodných dniach. Dženca dvimaj nastupi v okresnej klase Koparske zjednočenstvo Ralbice Pančice pola jednoty Kamenc. Dženca po podnjucioch zavizda sudnik Majk Ruprecht v Kulově Rukulovskich Warriorov přečivo hosčom z Hornieho kraja. V samsnym času raja Pančanc se Kopario pola rajného zjednočenstva Huska hodži. Ra převedže so na športnišču v Huskej. Tež koparski derby v male šecarsti v rajnem planie v okresnej ligi dženca po podnjucioch. V male šecach pola načelnika štafle 2 raja Kopario z Radvoria. Vinovatostne koparske rejuce nedželu, napo jednačich LSV Hore Sokol Ralbice Horky, napo jenej SJ Kruščice druhé mústvo FC Vužica a jenej rajne zjednočenstvo Lomnic Grosnaundorf SJ Nebelčice. Rab ševedže sobe Grosnaundorfe. Koparska nedžela zakonči so potom od cioch s derbijom Kruščice Rakece ve okresnej Vyšej Lize.
2: Jan Rehoze s sportovými pokývami Serbskej Vúžice dve pobiedl k nadžesač.

Jessa Chmichu no do na po Jessa Chish. Kinti za svitovými výštastvami a čera při oráklovaniu ve Kočinje sme o tem besadovali a povedali, že je nemský vrota Manuel Neuer pravdepodobne najstarší raja, kýž tam sobou skutkuje lieca. Nie, tomu tak nie. Ja som extra ešte raz poladava rune, što je leto starší. Ja praju skročenku CR7. Cristiano Ronaldo, zjena štocci detami, je podla. A vun ma ze svojim mústvom portugalským vulke ambície. Vun praj, to je vážne, zome skupinu jako prini zakončíme. No haj, a portugalska nastupí ve skupinie K. To reka, oni dobia porazeč Kongo, oni dobia porazeč Uzbekistan a oni dobia porazeč, to ja praju, to nebude snad celé tak lohke, Kolumbijsku. No a potom ladame dále, kak so za Portugalsku sceba potom leca vubije a tež za Cristiana Ronalda. No a to je šun René tež jemu přiladovač, kak kopajn suraje. René bude přiladovač tež najprede raz nemské vubrance, kýž nedželo nastupí juce na Curaçao je na 20 hodinách. Tom Bartels bude váš komentátor. A to ve ARD.

0: Občanska nocvilki na 8 je posledná skupina Slavia Mašistov a Slavia Mašistkov odbežala. Ze Shorku tam so ženca večo popodňu zase nauroča prinja. Vlka mjezestácia bude v Radvorju. Tam bude tiež vo sebe možnosť so najeť na núzniky, čo je tiež vážne viezo. Veno šota so po našich povesťach zase přizjeví a polada džetcia popuču, džesus na notiž nikotre noha na nohy, že si čo vostali a nemôža dále to všetko potom po našich pojezdčach.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V Krabatom mlokom svečové kočinje su čera zastupera zvjazkovi a krajnje, kajštiš žunskih a ratarskih zvjazkov džentniši cibonimski džin v otevrenih dvoru v otevrili. Tak vobljada se neče sta posta hostči djevove vodbihi v zavodže. Vrč k čerovša zetkanja bi podjeva diskusija na temu regionalne ratarstvo mjez zmjenu klime a geopolitiskim nemjerom. Svoja imaše sa mjestrujem sakski statni minister za přirodu a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch kajštež Petra Ben-Kemperova, prezidentka zvjazka žone na kraju. Pučovaca ustajenca Svoboda Kiva Serbske instituta je svoj bio 5 let na 22 mjestnach v cijoch krajach ustajala. To zdjeli Serbske institut v svoje zdjelence. Od svoje vernisaže v aprilu 2020 bije mjestrujem v Praze, Liberecu a Opole vidjeć. Zajim je nadal vulki praj kuratorka a historikarka Serbske instituta dr. Jana Pinjosova. V dvorečni vustajnce je na 15 tavlach serbske narodne pracovanje mjez svetovima i vojnoma i vidjeć. Skladnostnje dohije noce kulture, dženca u budešina votorjaju v budeskim kamennim domje. Bobre načinja v rekach vasuske gmene probleme, na to skečni vesnanosta na posedženju gmenske rade tuntečen. Zvirjata su so jara rozmnožili, s tem nastanu mjestrujem probleme pri vopospodarenju hatu. Bobre su škitane a nesmeđa so ani morič, ani zešerič, možne rozrisanje by bylo, jeli bychu so ulke rove voku o rebiu a hatu kvadli, s tem by zaručene bylo, so može voda dale bežeć, a bobre moli svoje hačinja tvarič. Vo tutej možnosti doreči so tu kvilu vasuska gmena z tamnišim biosferovým rezervátom. Doromade jednače dječi je sočera na čitanským drom deju po budeských viežach v občeliu. Kajše zdjeli Michaela Reorjova od Riečného centruma Vitaj, sú si šuloky a šulory od sečich a štvrtých litníkov miestrujem z Budešina, Radvore a Voklec, nožku je po starom ešte vieže odkryli, stavizniske zajímavostky zonili a se ze svojich serbských kníhov prečítali. Športové tvorstvo Džiatnače 122 Radvo má nového předsedu. Je to 48-letný kopor Niku Buša, kýž bú na čarovšej vôni zromačizne uzvolené. Dotálny predseda Ingo Adam nie je po 15 letách hýža kandidoval. Tež tamní 4 členov predsedstva sú noví v svojich funkciách. Tak je v příhodných 4 letách netko volibalist Roman Džisok miesto predseda. Radvorské športové dvorstvo má 6 odriadov, kajž blíder tenis, kopajncu abo badminton. Dohromady má one 290 zapísaných členov. A to one bychom, naše povestče, kýž namakáče na našej internetovej strane Rune, takéž v našej dávodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, dále 15 stopňov, šere mročele, to bude dženca jara miniatie s deščom, potom raz pomročené s blakami, so tež raz svonco pokazali biu dňa. Bude pak tež vieci kojte, žive slepro, te docpie dženca maximálne je na 20 stopňov.
0: Dobrú jezbu na bužiských pučach, vyskač ve zícach je preč. Ja nechám preč, zodobíče tam šmurač.
1: Serbský rozvoz.
0: Si menšine po napúdže sačech.